0: Top.
1: Vysíláme místní zprávy.
2: Město Olomouc opět volá děti.
0: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
1: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrávám vstupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
4: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přesně.
1: Víme, jak se jezdí tady.
2: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
0: A hrajeme jen
1: Top Hit

0: Lukášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana. Víkend na Hané.

0: počasí.
1: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto a bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Babí léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

On žbebel zas čas na nejakou to technickou památku. V černovírském lese stojí historická parní vodárna, která měla za úkol přečerpávat pitnou vodu pro Olomouc. Dlužný dodat, že v ostrém provozu byla až do roku 1960, kde se začala voda honit elektrikou. Původní pajšl instalovali v roku 1889 při stavbě podle projektu firmy Korte a spol. Vodárna poháněla dva parní stroje se setrvačníkovým kolem o průměru 5 metrů a dvě dvojčinný plunžerový pumpe. Viditelnou dominantou byl ještě 32 metrů vysoký komín, který ale po elektrifikace zbořele. Rozhodně stojí aj za zmínko, že černovírská parní vodárna je svýho droho jediná dochovaná v celé republice. Vodárna se otvírá příležitostně, případně si můžete dojednat exkurzo.

0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná. Rádio Haná.
1: Vy jste Jake Sully. Mohl byste začít znovu v novém světě a něco změnit.

0: už nejste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně těžko zabít.

nám skážou, že si můžou vzít všechno.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu. A po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině. Vítejte v Rozumově. Vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odnesi!
5: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodanku je to zapomeň, ty, ta tvoje, Bloody Mary,
6: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného, Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Je? Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
7: obšťastní, oplodní.
8: Opustím moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný člověk.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
10: Z tohohle příběhu je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamerám klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
11: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru?
12: O hudbě víme téměř vše.
11: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nestrácejte čas s něčím, co nemůžete změnit. Býci, možná příjemně překvapíte romantickým gestem. Blíženci, zvolte si priority víkendu, zbytek nechte na potom. Radci, něco ve vás vzbudí ohromnou zvědavost. Lvi, určete si pořadí svých aktivit, hezky krok za krokem. Pany, rodinný pokec nemusí být vždycky o názorové shodě. Váhy, jděte ven, jděte na sluníčko. Štíři, některé věci si nechte jen sami pro sebe. Střelci, rodina ocení, že držíte spolu. Kozorozi, občas se některé spory vyřeší tak, že se o nich nemluví. Vodnáři, uvědomíte si, jak důležité jsou pro vás vztahy. A co my ryby, i při špatném rozhodnutí se prý dokážeme stále usmívat.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: V Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V Zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.

0: počasí.
1: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto. A bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Babí léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Frčíme do Olšan, tych Oprostějova, aby bylo jasný. Může se stát, že není úplně ideální počasí a je dobrý se někde skovat pod střecho. V Olšanech jsou na to zařízení. Dvě muzea jsou až dost dobré důvod sem zajet. Hasičský muzeum pana Vláčela přibližuje historii hasičství v podobě spíš menších kousků, uniforme, výstroj, ve znamenání a tak. Ale nakonec nepřendete ani o historickou techniku v podobě kombinované střejkačky z roku 1924 či střejkačky Tragačové. Oproti tomu obecní muzeum už samo o sobě v názvu naznačuje, že toť narazíte na věce spojené s životem v dědině. Krom toho můžete mrknout aj na nějaký archeologický náleze. V jakým pořadí to vemete, je patna. V Olšanech vás ale každopádně rádi uvidí.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si píš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
3: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
2: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odneseš!
5: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodanku to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary,
6: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, Švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Je? Maruška mě opustila. Takový Marušek tě ještě
8: obšťastní, oplodní.
7: Opustím moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: No, to není černobílý, prostě táta nebyl špatný člověk.
10: No, já si myslím, že bych ho měl u břehu.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
11: Je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tohle je Rádio Hana.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží stejně má

0: Na Rádiu Haná společně otevíráme oči do neděle 27. září. Venku je zatím docela chladno, i když se nám přes den má oteplit. Tak si teď můžeme dát nějaký dobrý čaj, třeba s medem a citronem, udělat si naší oblíbenou snídani a užít si druhý den ze tří volných dní prodlouženého víkendu. My vám k té pohodičce budeme hrát ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Klidná jako voda, to bude Jelen.

0: 89 si vytáhneme Roxette. Teď už vám posíláme zprávy a počasí, s námi jste informovaní už od samého rána. Je 6 hodin a 55 minut.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
1: Hlas lidu.
3: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
1: Sport.
4: Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují o celkový titul. Držte našim lvicím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
4: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto a bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Babí léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
1: Víkend společně.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: den s vámi startuje Rádio Hana. Před námi je ten nejlepší druh neděle, totiž neděle, po které následuje ještě jeden sváteční den, tedy pondělí. S tímhle skvělým pocitem si můžeme užít svoji ranní kávu, hodit si nohy nahoru a podívat se společně, co nám tento prodloužený víkend přichystaly hvězdy. Jaká bude dnešní neděle 27. září právě pro vaše znamení, to už pro nás zjistila kolegyně Martina Kvítko-Procházková. A tady jsou její horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nestrácejte čas s něčím, co nemůžete změnit. Víci, možná příjemně překvapíte romantickým gestem. Blíženci, zvolte si priority víkendu, zbytek nechte na potom. Raci, něco ve vás vzbudí ohromnou zvědavost. Lvi, určete si pořadí svých aktivit, hezky krok za krokem. Pany, rodinný pokec nemusí být vždycky o názorové shodě. Váhy, jděte ven, jděte na sluníčko. Štíři, některé věci si nechte jen sami pro sebe. Střelci, rodina ocení, že držíte spolu. Kozorozi, občas se některé spory vyřeší tak, že se o nich nemluví. Vodnáři, uvědomíte si, jak důležité jsou pro vás vztahy. A co my ryby, i při špatném rozhodnutí se prý dokážeme stále usmívat.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Roxette na Rádiu Haná. Na Rádiu Haná jsme s vámi i o prodlouženém víkendu. Máme pro vás tipy, jak si ty dva dny volna ještě pořádně užít.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: S dětmi vyrazíme třeba do Olomoucké pevnosti Poznání. O víkendu se tady můžeme těšit na vědecké dílny, laboratoře i digitální planetárium. V září na téma houby. Ty budeme zkoumat na Zemi i ve vesmíru. Otevřeno pak bude i na sváteční pondělí, a to od 9 do 17 hodin. Do pondělka nám pokračují také svatováclavské hody v Tovačově. Těšíme se na rockové koncerty, věrovanku, nohejbal, divadlo nebo třeba medové odpoledne. A máme tady i něco pro mlsné jazyčky. O víkendu nám probíhají čokoládové losiny ve velkých losinách. Letos na téma s čokoládou do pohádkového světa. Tak co? Houby, čokoláda nebo tovačovské hody? Na co z toho se dnes vydáte vy? Dejte nám vědět třeba na našem Facebooku.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
8: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
7: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
8: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
11: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
12: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
2: Ráno na Hané.

0: tak já už jich mám pro dnešek 1969. Schválně zkuste si tipnout, o čem na vlnách Rádia Haná právě teď mluvím. Ano, jsou to kroky. S kolegou Lukášem se už za chvilinku podíváme na krokovací rekordy. Možná takové překonání rekordu může být zajímavou inspirací na volný předsváteční den. Můžeme vám hrát i na výlet díky naší aplikaci a internetovému přehrávači, takže i na výlet se s námi můžete vydat. Teď už ale krok sum krok k povídání o krokových rekordech.
1: Rádio Haná, životní styl.
2: V našem rádiu spolu řešíme krokovací rekordy a ptáme se vás, kolik jste toho nejvíc našlapali za jediný den, co naše paní účetní svatka?
3: 20 tisíc určitě, letos na Krétě.
2: Pecka, a co vy? Tipnete si, jaký je světový krokovací rekord? Guinnessova kniha rekordů uvádí, že Američan Jesse Castenda ušel v roce 1976 během jediného dne přes 228 kilometrů. Podle délky jeho kroku by to mohlo být přibližně 300 tisíc kroků. To je slušná procházka. A kolik kroků prospívá našemu zdraví? Velký loňský přehled studií ukázal, že výrazné zdravotní přínosy přináší už přibližně 7 tisíc kroků denně. Kroky nám orientačně spočítá mobil, chytré hodinky nebo fitness náramek. Pro přesnější odhad vzdálenosti si v aplikaci ale musíme nastavit správnou výšku a další údaje a sledovat svůj dlouhodobý průměr. Krokování milujeme, spolu kráčíme za dalšími hity a mezi námi už víte, jaký bude váš další krokovací rekord?
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno. Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Haná vám hrajeme k umývání nádobí po snídani, ke vstávání, do peřin, k raní, kávě nebo třeba k rozcvičce. Společně si tady prostě děláme pohodový nedělní den. My vám k němu hrajeme nejlepší hudební výběr a budeme pokračovat i po 8. hodině. Pojďme se mrknout, co tady pro vás máme.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Co třeba No Name?
3: Vítor Halson v parku z jazera, všetky bělé lekná.
0: Z roku 94 se vytáhneme písničku Dreams od Cranberries. No a hodinku nám otevře One Republic. Tím pro vás ale máme naše zprávy, počasí a dopravu. Přinášíme vám je dříve než ostatní, a to v 7 hodin a 56 minut.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
1: Kroměřížsko aktuálně.
4: Další pokus falešných bankéřů má tentokrát šťastný konec, a to přímo na Kroměřížsku. Pozorná žena tam včas zarazila převod svých úspor a obrátila se na policii, která bleskově nastražila past. Pro domnělou hotovost si tak na smluvené místo přišel nic netušící kurýr, na kterého už ale čekali připravení kriminalisté. Prostějov se i letos aktivně zapojil do tradiční ekologické akce a pustil se do úklidu okolí řeky Hloučely. O čistší prostředí se tam společnými silami postaralo vedení města, místní okrašlovací spolek, ochránci přírody ze sdružení Iris a také žáci ze základní školy Edvarda Valenty.
2: Sport.
4: Představte si, že se dozvíte o svém startu v národním týmu pouhé 2 hodiny před zápasem. Přesně to zažil 24-letý český brankář Lukáš Horníček před úvodním duelem Ligy národů s Chorvatskem. I přes konečnou prohru 1:2 byl ale gólman na výkon naší reprezentace náležitě hrdý.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Máme tady babí léto, po chladnějším týdnu je tady příjemné oteplení. Od pondělí do čtvrtka by nám teploty mohly vystoupat dokonce až k letním 25 stupňům. A díky slunečnému počasí mohou být pocitové teploty ještě trochu vyšší. Jen rána nás stále čekají chladnější. Kvůli jasné obloze nám rtuť teploměru může po ránu spadnout i na pouhých 8 stupňů. Vstávání nám navíc může doprovázet také mlha. Se slunečným počasím souvisí taky nedostatek srážek. Podle předpovědi by nám zřejmě do příští neděle neměla spadnout ani kapka. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, opatrně ale projíždíme na D35 na trase Olomouc-Lipník za exitem Velký Újezd. Je tady odstavené porouchané auto s přívěsným vozíkem. Nohu z plynu dáme také raději na trase mezi Hulínem a Otrokovicemi, taky pak na cestě mezi Hulínem a Holešovem. Hlásíte nám tu hustou mlhu. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Posloucháte Rádio Haná, v kalendáři nám dneska červeně svítí 27. září, to znamená, že je to dneska na den přesně 24 let, co byla zprovozněná kašna se sochou bájného pěvce Ariona s delfínem. Najdeme ji na Horním náměstí v Olomouci. A co dalšího si dneska připomínáme, to už si povíme v našem kalendáriu, no a po něm naskočíme zase na vlnu hitu za hitem. Připraveni jsou pro nás třeba Cranberries.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme 27. září a dneska oslavujeme tradiční den českého piva. Tento svátek spadá přesně na předvečer svatého Václava, který je oficiálním patronem našeho pivovarnictví. Takže ideální čas na to zajít na jedno orosené. Narozeniny dnes slaví hned dvě výrazné tváře české hudební scény. Skvělá zpěvačka a muzikálová hvězda Monika Absolonová a legendární rocker David Koller. A zapomenout nesmíme ani na sváteční oslavence. V kalendáři dneska svítí jméno Jonáš. Tohle jméno má hebrejský původ, znamená holub a představuje symbol míru i čistoty. V posledních letech jeho obliba u rodičů strmě stoupá, takže ročně u nás přibude přes 400 nových nositelů. Z našeho rádia vám přejeme příjemnou neděli 27. září.
2: Drášové, máte svátek! Dneska můžete cestovat!
3: Jen prosím ne jako ten biblický Jonáš.
2: Jak to?
3: Protože skončil v břiše velké ryby.
2: Aha!

0: sváteční cesty zavedou kamkoliv.
1: My jsme s vámi.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Dobré ráno, Nahané.

0: Rádio Hana.
1: Číslo jedna v Olomouckém kraji.
0: Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: Na Rádio Haná jsme připraveni i na prodloužený víkend. Víme, co podniknout na Hané.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: V Olomouci nasadíme sportovní boty a vyrážíme do olomouckých smetanových sadů. Dnes odpoledne tady totiž bude běh a pochod pro útulky a opuštěné pejsky. Sraz je u fontány, sejít se tam můžeme, třeba i s našimi kolegy z Rádia Haná. Až do pondělka si taky na hradě Sovinci užíváme přízrak temné věže. Top akce začátku podzimu slibuje víkend plný šermířů, divadelních a komediálních scének, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. Těšíme se taky na dýňování v Unčovicích, třeba na stezku kukuřičným bludištěm. V Unčovicích to rozjedeme dneska už od 14 hodin. Tak co, kam vyrazíte vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
12: Choose your fighter.
10: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
13: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.

0: nám dohrála písnička Meltdown od Naila Horana, bývalého člena skupiny One Direction. Písnička je sice energická, ale ve skutečnosti jsem se právě dočetla, že je o pocitu, že člověk ztrácí kontrolu nad životem. My moc doufáme, že tyhle pocity se nikoho z vás netýkají a pro dobrou náladu vám hrajeme na Rádio Hana. Než si ale pustíme další várku hitů, pozveme si do studia našeho hosta.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
3: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
3: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních. Představuje 14 nejznámějších vrcholů jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
2: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
3: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
2: A závěrečný dotaz, který prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
3: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
2: Naučná stezka Vrcholy jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Konec reklamy a my jedeme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Nejlepší

0: Neděle to je parádní příležitost na to dopřát si snídaní, na kterou přes pracovní týden není čas, třeba hemenex nebo palačinky. K tomu si můžeme taky v klidu vypít kávu nebo čaj z našeho oblíbeného hrníčku. Dneska prostě většina z nás nemusí nikam spěchat, tak si to užijte. Pochoutky vám servírujeme i v našem streamu. Máme pro vás nejlepší hudební výběr a budeme ho hrát i po 9. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Připravená je tady Anna K.
2: Možná si víš, možná je můj.
0: Zanotujeme si taky s Metallicou. Nic dalšího není důležité, zpívá tady Metallica, ale

0: pět minut.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Do Zábřehu se v pondělí 28. září sjedou stovky krojovaných účastníků na 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Na Masarykovo náměstí se tato velkolepá událost vrací po dlouhých 12 letech a nabídne oslavu tradic z celé Hané, jejímž vrcholem bude tradiční jízda králů. V Dluhonicích se v sobotu převrátil traktor s vlečkou, na které jeli lidé. Lehce se přitom zranilo 11 lidí, které museli záchranáři rozvést do nemocnic v Přerově a Olomouci. Přesné okolnosti této nepříjemné události už vyšetřuje policie. Ve stejný den se v obci konala traktoriáda. S nehodou však podle organizátorů tato akce nesouvisela. K nehodě došlo mimo areál i oficiální program akce.
2: Sport.
4: Bývalý reprezentační útočník Milan Baroš se na vyprodaném městském stadionu v Ostravě oficiálně rozloučil s fotbalovou kariérou. 44-letý vítěz Ligy mistrů si po 6 letech od posledního ligového zápasu užil exhibici před více než 14 tisíci diváky. V utkání plném hvězd, ve kterém nastoupili osobnosti české reprezentace i Barošovi bývalí spoluhráči z Liverpoolu či Galatasaraje, vstřelil oslavenec 4 góly. Výběr reprezentace nakonec zvítězil nad tým Baníku 11-9, přičemž do hry se zapojili i Barošovi synové a bratr.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Kralickém Sněžníku včera poprvé škrábaly skla na autech. Na Sněžce nám v uplynulém týdnu poprvé sněžilo. Po chladnějším týdnu se nám ale začíná oteplovat a babí léto by mělo vydržet celý následující týden. Zítra předpověď slibuje nejvyšší teploty mezi 19 až 23 stupni, to samé v úterý a ve středu. Pohybujeme se tak přibližně 8 stupňů nad průměrnými teplotami pro září. Jen po ránu se raději vybavíme teplejší mikinou nebo bundou. Noční teploty by totiž mohly spadnout až ke 4 stupňům nad nulou.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. K havárii osobního auta došlo na výjezdu z Uničova ve směru na Červenku. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Pozor si dáme taky na odstavené auto na krajnici na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Prostějov-Jih. Hlásíte nám taky policejní hlídky, stojí na D1 na exitu Kroměříž-Východ a v Napajedlech v ulici Nádražní. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Víkend společně.
3: Rádio.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Hana, dohrává nám Phil Collins a jeho No Matter Who z roku 1996. Je to pohoda. Letní prázdniny nám sice skončily, už ale za měsíc tady budou zase podzimní prázdniny a na našich vlnách víme, kde si užijete tu nejšťastnější dovolenou podle čerstvé vědecké studie psychologů. A je to Portugalsko a Lisabon. Bodoval hlavně díky spoustě slunce, skvělému jídlu a faktu, že se všude pohodlně dostanete pěšky. Druhé skončily finské Helsinky, které se díky minimálnímu hluku nejlépe umístili v žebříčku, jak dobře se v daném místě vyspíte, a do první desítky se vešla třeba i blízká Vídeň nebo Budapešť. Naše Praha přitom skončila na velmi pěkném 21. místě. A to oslavíme dalšími hudebními peckami. Těšíme se třeba na Anuka nebo Shepherd.
1: Tohle je rád.

0: rádiem Hanás Nudy bát nemusíte. Máme pro vás tip, kam vyrazit.
1: Rádio Hanás.
2: Kam vyrazit?
0: V Olomouci se vydáme na Poděbrady. V 11 hodin nám tady začínají tvaruškové hody. Čekají nás různorodé tvaruškové speciality v tradičním i netradičním pojetí. Pro děti tady bude skákací hrad od 11 hodin na olomouckých Poděbradech. Na výstavu sportovních a vytuněných aut vyrazíme na kroměřížské výstaviště. Těšit se můžeme třeba na transformátorového hrdinu Bumblebee. Na Bleší trhy dnes vyrazíme v Přerově. Vše možné věci z druhé ruky si můžeme pořídit dnes až do 11 hodin na výstavišti Přerov. Tak co, kam se vydáte vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
9: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
8: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní body vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
9: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
2: Rádio Hana.

0: Buty a jejich krtek na rádiu Hana. Někdo se během neděle jako krtek rád zavrtá doma, jiného to táhne ven a my hrajeme pro všechny. Tak vám na našem streamu Furtovníci teď přinesou tip na výlet pro domácí pohodu po Furtovnicích. Opět posíláme nejlepší hudební výběr. Bude tady třeba Cure.
1: Rádio Hana uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Už by byl zas čas na nějakou to technickou památku. V Černovírském lese stojí historická parní vodárna, která měla za úkol přečerpávat pitnou vodu pro Olomouc. Dlužný dodat, že v ostrém provozu byla až do roku 1960, kde si začala voda honit elektriku. Původní pajšl instalovali v roku 1889 při stavbě podle projektu firmy Korte a spol. Vodárna poháněla dva parní stroje se setrvačníkovým kolem o průměru 5 metrů a dvě dvojčinný plunžerový pumpe. Viditelnou dominantou byl ještě 32 metrů vysoký komín, který ale po elektrifikace zbořele. Rozhodně stojí aj za zmínko, že Černovírská parní vodárna je svýho droho jediná dochovaná v celé republice. Vodárna se otvírá příležitostně, případně si můžete dojednat exkurzo.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou Furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Na rádiu Hana vám budeme i v další hodince hrát nejlepší hudební výběr. Kromě toho otevíráme ale náš rádiový jukebox a do 12 hodin budeme hrát písničky na přání a vysílat vaše vzkazy. Napsat nám můžete pod příspěvek do komentářů na Facebooku, na e-mail nebo třeba na WhatsApp, je to na vás. Dál nám pojede taky nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Marek Ztracený.
3: Tak proč si trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál.
0: Svatební song nám dá Bruno Mars.
4: Don't say no, no, no, no, no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: A z krabičky zlatých hitů vytáhneme Seal. Playlist, který vám tu neděli prostě doladí k dokonalosti. Teď už zprávy, počasí a doprava. Máme 9 hodin a 56 minut.
5: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
6: Bude 10 hodin.
7: Hezké dopoledne.
6: Zprávy Rádia Hana.
8: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Centrum pro seniory v Holešově rozšířilo své kapacity pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Nový objekt domova se zvláštním režimem nabízí 21 lůžek. Z nichž 12 představuje čisté navýšení kapacity a 9 bylo přesunuto ze stávajících prostor. Součástí projektu je také moderní zázemí pro personál i rodiny a nová zpevněná nástupní plocha pro hasiče.
6: Místní rádio, místní zpráva.
8: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětu obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Všech 13 zpřístupněných jeskyní v České republice bude otevřeno i v pondělí 28. září během státního svátku. Návštěvníci tak mohou o prodlouženém víkendu zavítat do podzemních lokalit napříč Čechami i Moravou, včetně Moravského krasu či Javoříčských jeskyní. Vedle běžných tras nabízejí vybrané jeskyně také zážitkové prohlídky v přilbách. Do 30. září navíc na webu Zprávy jeskyní ČR probíhá veřejné hlasování o nejlepší prázdninovou fotografii.
6: Sport.
8: Svitavský jezdec Martin Dopita slaví parádní úspěch v motorsportu. V letošním pětidílném mistrovství České republiky v závodech čtyřkolek si vyjel celkové 2. místo a stal se tak domácím vicemistrem. Po letech dřiny se mu navíc otevírají dveře i do světa mezinárodních závodů.
6: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
7: i v neděli.
6: Počasí.
0: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se nám mohou objevit mlhy. Teplotní maxima vystoupají k 23 stupňům. Pokud plánujete výlet do hor, vezměte si sebou raději mikinu. Tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 13 až 17. Foukat by měl jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na svém nejlepším stupni. Zítra nás tak čeká naprosto ideální počasí na výlet. Úterý slibuje také slunečný den, nejvyšší teploty by měly být stejné jako v pondělí. Podobný scénář pak očekáváme i ve středu.
6: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme uzavírku v Olomoucké ulici Na Zákopě mezi křižovatkami ulic Selské náměstí a Železniční. Práce tady potrvají až do konce října. V Sazovicích na Zlínsku si zítra dáme pozor při projíždění obcí. Od 9:30 tady bude probíhat průvod. V úterý zase počítáme při plánování cesty s uzavírkou v Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A to kvůli závodům Prostějovská koloběžka. Ať už jedete kamkoliv, za náš rádiový tým vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Rádio Hana.
6: A jukebox.
5: Rádio.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Jak vypadá vaše neděle? To je otázka, na kterou se vás s Rádiem Hana ptáme na našem Facebooku a ukazuje se, jak různorodě každý z nás tráví dnešní den. Dušan Navrátil nám poslal zdravici až ze severního polárního kruhu, kde už po osmé zkoumá čarokrásné norské ostrovy Lofoty. Martina Ševčíková s námi pro změnu ladí přímo z pracovního procesu a Janet Procházková míří na oslavu 68. narozenin své maminky, které tímto z celého srdce přejeme všechno nejlepší. Ať už plníte pracovní povinnosti, cestujete po světě nebo slavíte s rodinou, Rádio Hana vám k tomu servíruje hit za hitem.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, jestli vám k nedělnímu vaření a bublání hrnců chybí ta jedna vaše oblíbená písnička, stačí zvednout telefon a my vám je zahrajeme. Až do 12 hodin držíte kormidlo playlistu vy. Napište nám na e-mail, Facebook nebo WhatsApp, co vám usnadní krájení cibulky a my vám to možná zahrajeme. Nebo rovnou zvedněte telefon a zavolejte nám do studia na 585 225588. Hrajeme na vaše přání a předáváme vaše vzkazy.
1: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
2: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
1: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
2: To si píš.
1: Teda Franto, to běžím říct holkám.
2: No, to běž.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
0: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
9: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V Zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
11: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
12: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
13: Rádio Hana
14: a Jukebox.

0: Náš jukebox na Rádiu Haná se dneska plní parádními vzkazy z domova i ze světa. Věra Kroupová má v plánu klasické pohodové dopoledne s vařením a žehlením, po kterém bude následovat příjemná odpolední procházka. Jitka Kubíčková-Horná zve všechny posluchače do Blatce u Olomouce na dnešní podzimní poslední samosběr brambor, který probíhá do 11 hodin. A Lukáš Piťák nám poslal úžasný pozdrav z prosluněného Tuniska, odkud zdraví celou svou rodinu, přátelé i babičku Marii do Olomouce. Všem teď posíláme Timmyho Whitea.
1: Tady je Rádio Haná.

0: Posloucháte Rádio Hana, pod naším facebookovým příspěvkem nám píšete, co máte dneska v plánu. Kdybyste ale náhodou ještě neměli jasno, máme tady pro vás několik tipů, kam vyrazit.
1: Rádio Hana a Jukebox. Rádio Hana, kam vyrazit?
0: S naším rádiem vám neunikne žádná skvělá akce. Víme, jak si užít prodloužený víkend. S dětmi vyrazíme třeba do Olomoucké pevnosti Poznání. O víkendu se tady můžeme těšit na vědecké dílny, laboratoře i digitální planetárium. V září na téma houby. Ty budeme zkoumat na Zemi i ve vesmíru. Otevřeno bude i na sváteční pondělí, a to od 9 do 17 hodin. A máme tady něco i pro mlsné jazyčky. O víkendu nám probíhají čokoládové losiny ve velkých losinách. Letos na téma s čokoládou do pohádkového světa. Až do pondělka si taky na Hradě Sovinci užíváme přízrak temné věže. Top akce začátku podzimu slibuje víkend plný šermířů, divadelních a komediálních scének, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. Na výstavu sportovních a vytuněných aut vyrazíme pak na kroměřížské výstaviště. Těšit se můžeme třeba i na transformátorového hrdinu Bumblebee. Program je opravdu pestrý, stačí si z naší nabídky jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz. Jsme Radio Hana.

0: Nás je neděle především o rodině a přátelích. To zjišťujeme, když nám do Rádia Hana píšete vzkazy, abychom je v Joboxu tedy teď vyřídili. Marcela Krauzová si užívá krásné vícegenerační setkání a tráví čas s vnučkou na návštěvě u své maminky. Hanka Černá s obrovskou péčí obstarává svého tatínka i domácí kočičky a Pavla Kohoutková vyrazila s partou za kamarádem do Brandýsa prozkoumat tamní lesy, jestli po deštích náhodou nerostou houby. Děkujeme za vaše zprávy, ať už pomáháte blízkým nebo houbaříte. Rádio Hana je s vámi a servíruje vám hit za hitem.
1: Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná vám hrajeme non-stop, a to i před 11. hodinou v neděli. Ať už nás posloucháte u vaření, u nedělního oběda, na cestách nebo třeba z gauče při víkendové pohodě, hrajeme pro vás. I v další hodince pro vás máme nachystaný hit za hitem. Pojďme se mrknout na malou ochutnávku.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Jana Kirchner v Cudzom městě. Zaspívá nám taky Taylor Swift. A z roku 1985 se vytáhneme Eltona Johna. Máme nové pecky, lety, prověřené hity i české písničky. U nás si na své přijde každý, a to i ten, co chce pravidelně dostávat aktuální informace, ty vám teďky posíláme. S námi je máte dříve než ostatní, je 10 hodin a 55 minut.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
3: Bude 11 hodin.
4: Hezké dopoledne.
5: Zprávy Rádia Haná.
6: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénu. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady.
3: Sport.
6: Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Během odpoledne nám z oblohy postupně bude ubývat oblačnost. Večer se můžeme těšit na vyjasnění. Teplotní maxima pro dnešní den hlásí 18 až 22 stupňů. Na horách máme o něco chladněji, tam bude nejvýše 13 až 17. Vítr nám fouká pouze slabý. Pokud se dnes chystáme na nějakou vyhlídku, určitě se máme na co těšit. Dohlednost je podle odborníků vysoká, konkrétně až 23 kilometrů. Před dalším pobytem venku se ale nezapomeneme namazat opalovacím krémem. UV index bude na střední hodnotě.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce. Přinášíme vám rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř plně obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování vám přejeme z našeho rádia.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
9: Rádio Hana
10: a Jukebox.
9: Rádio
10: Nejlepší hudební výběr.

0: Tady Rádio Hana, náš jukebox nám přináší pestrou paletu vzkazů, ve kterých nám odpovídáte, co plánujete na neděli. Anna Hrubačíková nám poslala skvělý tip a zve nás na výstaviště Kroměříž, kde finišuje výstava sportovních a upravených aut Help Cup, plná parádních mašin, repu a cosplaye. Michal Plachý nás zasvětil do o něco náročnějších rodičovských povinností. Přemýšlí, jak v klidu promluvit s dcerou, která si trochu prodloužila víkend a šla za školu. Přejeme pevné nervy. A Markéta Nárožná dnes sice kmitá v práci až do 7 do večera, ale motivuje ji vidina zítřejší pohody a kávové schůzky s nejlepší kamarádkou. Ať už řešíte rodinné záležitosti nebo zrovna pracujete, s námi jeden krásnější. Máme pro vás nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli.

0: Nedělní pohoda, skvělá nálada a k tomu otevřený jukebox na rádiu Hana. Až do 12 hodin máte hudbu ve svých rukách vy, taky vyřizujeme vaše vzkazy, ozvěte se nám a nechte si zahrát písničku, co vám zvedne náladu. Napsat můžete na e-mail nebo přes WhatsApp, jestli nám to chcete říct osobně, zavolejte rovnou k nám do studia na číslo 585-225-588. Těšíme se na vaše vzkazy i oblíbené pecky.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
3: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
2: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
3: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana
6: a Jukebox.
7: A

0: Na Rádiu Hana přinášíme v rámci Juboxu další porci vašich vzkazů. Alena Sirovátková už se nemůže dočkat, až vrazí na kurty. Už je si skvělý tenisový zápas. Soně Otáhlové a všem marodům doma posíláme přání brzkého uzdravení a hodně sil. A z Bojkovic nás zdraví Standa Malík od Šlahorů. Všichni tam společně slaví padesátiny Libora Šmoníka a posílají přání půlkulatým narozeninám. Liborovi přejeme taky všechno nejlepší, hodně zdraví a pořádnou oslavu. Na Rádiu Hana máme Jukebox otevřený ještě do 12. Teď už třeba slza.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Asi užíváme nedělní předsváteční pohodu. Připomínáme, že zítra bude Den české státnosti a to je jeden z těch státních svátků, kdy jsou zavřené obchody. Jestli by vaše lednička náhodou potřebovala trochu zaplnit, musíme to zvládnout před pondělím nebo až po něm. Pokud přemýšlíte, co si na takový nákup vzít na sebe, protože už se vám nechce zpátky do toho, v čem jste třeba byli včera nebo předevčírem, kolega Lukáš pro vás má takový malý tip, co si obléci.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Podívejte se teď dolů. Níž, níž, níž, ještě níž. Podívejte se na své tělo a řekněte, jakou barvu oblečení máte dnes na sobě. Červené tričko, růžové šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli. Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná máme pořád otevřený náš jukebox. Posíláte nám vaše vzkazy. Jaroslav z Přerova nám napsal, že poslouchá v dílně a posílá velký pozdrav své manželce Lence, která dnes peče nedělní bábovku. Jarda se prý už nemůže dočkat oběda. A paní Simona z Prostějova zdraví celou partu ze zahrádkářské osady, kde dnes společně sklízejí poslední podzimní jablka. Všem vám přejeme pohodový zbytek dne, ať vám jde práce pěkně od ruky. Vaše uši jsou u nás v bezpečí a my vám k tomu servírujeme hit za hitem.
1: Rádio Haná.

se k tobě, lucerny září, už se smívá. Z krajiny za zrcadly tvých očí.

0: před 12. hodinou nám na rádiu Hana dohráli Red Hot Chili Peppers a jejich song Under the Bridge. Nejlepší hudební výběr vám ale budeme hrát i po 12. hodině. Co tady máme?
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zaspívají nám Činasky, jejich song Selhání.

0: špičky zlatých hitů vytáhneme Roxette. Here we Ještě než na tuhle vlnu parádních hitů naskočíme, čekají nás zprávy, počasí a doprava. U nás si přijde na své úplně každý, i ten, co chce aktuální informace dříve než ostatní. Posíláme vám je v 11 hodin a 56 minut.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
1: Kroměřížsko aktuálně.
4: Další pokus falešných bankéřů má tentokrát šťastný konec, a to přímo na Kroměřížsku. Pozorná žena tam včas zarazila převod svých úspor a obrátila se na policii, která bleskově nastražila past. Pro domnělou hotovost si tak na smluvené místo přišel nic netušící kurýr, na kterého už ale čekali připravení kriminalisté. Prostějov se i letos aktivně zapojil do tradiční ekologické akce a pustil se do úklidu okolí řeky Hloučely. O čistší prostředí se tam společnými silami postaralo vedení města, místní okrašlovací spolek, ochránci přírody ze sdružení Iris a také žáci ze základní školy Edvarda Valenty. Sport. Představte si, že se dozvíte o svém startu v národním týmu pouhé 2 hodiny před zápasem. Přesně to zažil 24-letý český brankář Lukáš Horníček před úvodním duelem Ligy národů s Chorvatskem. I přes konečnou prohru 1:2 byl ale gólman na výkon naší reprezentace náležitě hrdý.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Máme tady babí léto, po chladnějším týdnu je tady příjemné oteplení. Od pondělí do čtvrtka by nám teploty mohly vystoupat dokonce až k letním 25 stupňům. A díky slunečnému počasí mohou být pocitové teploty ještě trochu vyšší. Jen rána nás stále čekají chladnější. Kvůli jasné obloze nám rtuť teploměru může po ránu spadnout i na pouhých 8 stupňů. Vstávání nám navíc může doprovázet také mlha. Se slunečným počasí souvisí taky nedostatek srážek. Podle předpovědi by nám zřejmě do příští neděle neměla spadnout ani kapka. Víme, jak se jezdí tady. Po letním cestování je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku designu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sychravé dny, vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Polední čas přímo vybízí k tomu zpomalit, vychutnat si dobré jídlo a pustit si příval pořádných hitů. Děkujeme, že naše vysílání posloucháte i během nedělního oběda. Věděli jste, že dnešní datum ukrývá spoustu oslavenců? Už za malou chvíli si o nich povíme v našem kalendáři. Přejeme vám ničím nerušený polední klid při poslechu našeho rádia.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
7: Choose your fighter.
5: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si piš.
8: Teda Franto, to běžím říct holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme 27. září a dneska oslavujeme tradiční den českého piva. Tento svátek spadá přesně na předvečer svatého Václava, který je oficiálním patronem našeho pivovarnictví. Takže ideální čas na to zajít na jedno orosené. Narozeniny dnes slaví hned dvě výrazné tváře české hudební scény. Skvělá zpěvačka a muzikálová hvězda Monika Absolonová a legendární rocker David Koller. A zapomenout nesmíme ani na sváteční oslavence. V kalendáři dneska svítí jméno Jonáš. Tohle jméno má hebrejský původ, znamená holub a představuje symbol míru i čistoty. V posledních letech jeho obliba u rodičů strmě stoupá, takže ročně u nás přibude přes 400 nových nositelů. Z našeho rádia vám přejeme příjemnou neděli 27. září.
2: Drášové, máte svátek! Dneska můžete cestovat!
3: Jen prosím ne jako ten biblický Jonáš.
2: Jak to?
3: Protože skončil v břiše velké ryby.
2: Aha!

0: sváteční cesty zavedou kamkoliv.
1: My jsme s vámi.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Radio Hana, kalendárium.
3: Tady je Radio Hana.
4: Baby!

0: Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Bude 13 hodin.
2: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
3: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede Objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Do Zábřehu se v pondělí 28. září sjedou stovky krojovaných účastníků na 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Na Masarykovo náměstí se tato velkolepá událost vrací po dlouhých 12 letech a nabídne oslavu tradic z celé Hané, jejímž vrcholem bude tradiční jízda králů. V Dluhonicích se v sobotu převrátil traktor s vlečkou, na které jeli lidé. Lehce se přitom zranilo 11 lidí, které museli záchranáři rozvést do nemocnic v Přerově a Olomouci. Přesné okolnosti této nepříjemné události už vyšetřuje policie. Ve stejný den se v obci konala traktoriáda. S nehodou však podle organizátorů tato akce nesouvisela. K nehodě došlo mimo areál i oficiální program akce.
0: Sport.
3: Bývalý reprezentační útočník Milan Baroš se na vyprodaném městském stadionu v Ostravě oficiálně rozloučil s fotbalovou kariérou. 44-letý vítěz Ligy mistrů si po 6 letech od posledního ligového zápasu užil exhibici před více než 14 tisíci diváky. V utkání plném hvězd, ve kterém nastoupily osobnosti české reprezentace i Barošovi bývalí spoluhráči z Liverpoolu či Galatasaraje, vstřelil oslavenec 4 góly. Výběr reprezentace nakonec zvítězil nad týmem Baníku 11-9, přičemž do hry se zapojili i Barošovi synové a bratr.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na kralickém sněžníku včera poprvé škrábaly skla na autech. Na Sněžce nám v uplynulém týdnu poprvé sněžilo. Po chladnějším týdnu se nám ale začíná oteplovat a babí léto by mělo vydržet celý následující týden. Zítra předpověď slibuje nejvyšší teploty mezi 19 až 23 stupni, to samé v úterý a ve středu. Pohybujeme se tak přibližně 8 stupňů nad průměrnými teplotami pro září. Jen po ránu se raději vybavíme teplejší mikinou nebo bundou. Noční teploty by totiž mohly spadnout až ke 4 stupňům nad nulou.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou dál pokračuje úplná uzavírka cyklostezky, a to konkrétně mezi silnicí vedoucí ke koupališti Poděbrady a Horkou nad Moravou. Omezení by mělo trvat až do prosince. Zdržet se dnes můžeme taky při průjezdu Otrokovicemi. V ulicích Tylova, Mánesova a Erbenova se koná Michalská pouť. Na provoz tady dohlíží policie. Pro ty, co v úterý plánují jet po silnici 55 na Přerovsku, připomínáme, že z důvodu stavebních prací je naplánovaná úplná uzavírka mezi obcemi Říkovice a Horní Moštěnice. Opravovaná část začíná za vlakovou zastávkou Horní Moštěnice a sahá až za dálniční exit Přerov jih. Uzavírka tady bude až do 20. října. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Víkend společně.
7: Rádio, rádio, rádio.
2: nejlepší hudební výběr.
7: Je 1. máj a já jsem si vzpomněl, že už jsem dlouho nevyznal svůj cit.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Příjemné nedělní odpoledne. Nesmírně si vážíme toho, že vám můžeme dělat společnost i v neděli. Už za malou chvíli u mikrofonu přivítáme našeho filmového experta. S ním se podíváme, na co nového můžeme zajít do kina, tak si ho nenechte ujít. Přejeme vám inspirativní a pohodový start odpoledne.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
10: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu. A po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině. Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odneseš!
5: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodánku je to, zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary,
6: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného, Michala Istejníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Je? Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
7: obšťastní, oplodní.
8: Opustím moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný člověk.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
10: Je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tohle je Rádio Hana.

nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
3: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Centrum pro seniory v Holešově rozšířilo své kapacity pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Nový objekt domova se zvláštním režimem nabízí 21 lůžek. Z nichž 12 představuje čisté navýšení kapacity a 9 bylo přesunuto ze stávajících prostor. Součástí projektu je také moderní zázemí pro personál i rodiny a nová zpevněná nástupní plocha pro hasiče.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětu obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Všech 13 zpřístupněných jeskyní v České republice bude otevřeno i v pondělí 28. září během státního svátku. Návštěvníci tak mohou o prodlouženém víkendu zavítat do podzemních lokalit napříč Čechami i Moravou, včetně Moravského krasu či Javoříčských jeskyní. Vedle běžných tras nabízejí vybrané jeskyně také zážitkové prohlídky v přilbách. Do 30. září navíc na webu Zprávy jeskyní ČR probíhá veřejné hlasování o nejlepší prázdninovou fotografii.
0: Sport.
3: Svitavský jezdec Martin Dopita slaví parádní úspěch v motorsportu. V letošním pětidílném mistrovství České republiky v závodech čtyřkolek si vyjel celkové 2. místo a stal se tak domácím vicemistrem. Po letech dřiny se mu navíc otevírají dveře i do světa mezinárodních závodů.
0: Rádio Haná.
4: S námi máte přehled
5: i o víkendu.
0: Počasí.
6: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se nám mohou objevit mlhy. Teplotní maxima vystoupají k 23 stupňům. Pokud plánujete výlet do hor, vezměte si sebou raději mikinu. Tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 13 až 17. Foukat by měl jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na svém nejlepším stupni. Zítra nás tak čeká naprosto ideální počasí na výlet. Úterý slibuje také slunečný den, nejvyšší teploty by měly být stejné jako v pondělí, podobný scénář pak očekáváme i ve středu.
0: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme uzavírku v Olomoucké ulici Na Zákopě mezi křižovatkami ulic Selské náměstí a Železniční. Práce tady potrvají až do konce října. V Sezovicích na Zlínsku si zítra dáme pozor při projíždění obcí. Od 9:30 tady bude probíhat průvod. V úterý zase počítáme při plánování cesty s uzavírkou v Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A to kvůli závodům Prostějovská koloběžka. Ať už jedete kamkoliv, za náš rádiový tým vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: Nedělní odpoledne pokračuje a my moc děkujeme, že si užíváte víkendový relax v naší společnosti. I když neděle vybízí k lenošení, kolem nás se pořád něco děje. Proklepli jsme pro vás regionální weby a za chvíli vám prozradíme, o čem se teď píše. Užijte si zbytek odpoledne s úsměvem a v dobré náladě.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
0: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
4: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
0: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
4: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Ahoj, tady Giorgio.
13: My name is Giovanni Giorgio.
12: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
14: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu vám šetříme čas, čteme regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Pojďme se podívat na to nejzajímavější, o čem se dnes píše na regionálních webech. Olomoucký fotbal zažívá velký reprezentační průvan. Do národních týmů všech věkových kategorií odjíždí hned 11 hráčů Sigmy Olomouc. Podrobnosti přináší Olomoucký report. Šumperští policisté se v minulých dnech opravdu nenudili. Řešili seniora na elektrokole s téměř promile alkoholu, krádež drahého mobilu v baru i srážku se srnou. Největší kuriozitou ale byla nehoda v Bludově, kde si řidič spletl pedály a narazil přímo do zdi budovy. Více se dočteme na Šumperském reji. Od 1. října pak začíná festival Den architektury. V kraji otevře například vilu Primavezy, Síglovu vilu v Šumperku nebo Baťovo bydlení v Lutíně. Téma rozebírá server Olomouc.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
4: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénů. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady.
0: Sport.
4: Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Během odpoledne nám z oblohy postupně bude ubývat oblačnost. Večer se můžeme těšit na vyjasnění. Teplotní maxima pro dnešní den hlásí 18 až 22 stupňů. Na horách máme o něco chladněji, tam bude nejvýše 13 až 17. Vítr nám fouká pouze slabý. Pokud se dnes chystáme na nějakou vyhlídku, určitě se máme na co těšit. Dohlednost je podle odborníků vysoká, konkrétně až 23 kilometrů. Před dalším pobytem venku se ale nezapomeneme namazat opalovacím krémem. UV index bude na střední hodnotě.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce. Přinášíme vám rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř plně obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování vám přejeme z našeho rádia.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Pohodové odpoledne přejeme do všech vašich přijímačů. Díky všem, co mají zapnutý náš stream. Pokud ještě přemýšlíte, co s načatým dnem, určitě u nás zůstaňte. Za chvíli přihodíme inspirativní nápady, kam ještě vyrazit za zážitky i odpočinkem. Máme tipy, kam vyrazit. Do té doby vám budeme hrát jeden parádní hit za druhým.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Profesore, zas ten váš Olprán.
12: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
11: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
12: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hannah.

0: Rádio Hana.
1: Kam vyrazit?
2: S naším rádiem vám neunikne žádná skvělá akce. Víme, jak si užít prodloužený víkend. S dětmi vyrazíme třeba do Olomoucké pevnosti Poznání. O víkendu se tady můžeme těšit na vědecké dílny, laboratoře i digitální planetárium. V září na téma houby. Ty budeme zkoumat na Zemi i ve vesmíru. Otevřeno bude i na sváteční pondělí, a to od 9 do 17 hodin. A máme tady něco i pro mlsné jazyčky. O víkendu nám probíhají čokoládové losiny ve velkých losinách. Letos na téma s čokoládou do pohádkového světa. Až do pondělka si taky na hradě Sovinci užíváme přízrak temné věže. Top akce začátku podzimu slibuje víkend plný šermířů, divadelních a komediálních scének, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. Na výstavu sportovních a vytuněných aut vyrazíme pak na kroměřížské výstaviště. Těšit se můžeme třeba i na transformátorového hrdinu Bumblebee. Program je opravdu pestrý, stačí si z naší nabídky jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz.
0: Jsme Radio Hana.

0: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože rádio...

0: děkujeme.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Bude 16 hodin.
2: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
1: Kroměřížsko aktuálně.
3: Další pokus falešných bankéřů má tentokrát šťastný konec, a to přímo na Kroměřížsku. Pozorná žena tam včas zarazila převod svých úspor a obrátila se na policii, která bleskově nastražila past. Pro domnělou hotovost si tak na smluvené místo přišel nic netušící kurýr, na kterého už ale čekali připravení kriminalisté. Prostějov se i letos aktivně zapojil do tradiční ekologické akce a pustil se do úklidu okolí řeky Hloučely. O čistší prostředí se tam společnými silami postaralo vedení města, místní okrašlovací spolek, ochránci přírody ze sdružení Iris a také žáci ze základní školy Edvarda Valenty.
0: Sport.
3: Představte si, že se dozvíte o svém startu v národním týmu pouhé 2 hodiny před zápasem. Přesně to zažil 24-letý český brankář Lukáš Horníček před úvodním duelem Ligy národů s Chorvatskem. I přes konečnou prohru 1:2 byl ale gólman na výkon naší reprezentace náležitě hrdý.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Máme tady babí léto, po chladnějším týdnu je tady příjemné oteplení. Od pondělí do čtvrtka by nám teploty mohly vystoupat dokonce až k letním 25 stupňům. A díky slunečnému počasí mohou být pocitové teploty ještě trochu vyšší. Jen rána nás stále čekají chladnější. Kvůli jasné obloze nám rtuť teploměru může po ránu spadnout i na pouhých 8 stupňů. Vstávání nám navíc může doprovázet také mlha. Se slunečným počasím souvisí taky nedostatek srážek. Podle předpovědi by nám zřejmě do příští neděle neměla spadnout ani kapka. Víme, jak se jezdí tady. Po letním cestování je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku dizajnu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sychravé dny. Vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: poloviny a my děkujeme, že jste stále s námi na vlnách. Už za 20 minut pro vás budeme mít tip, jak se trochu nakopnout, pokud se potřebujete ráno probrat. Přejeme vám pohodový podvečer bez jakéhokoliv stresu.
1: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
2: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
1: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
2: To si píš.
1: Teda Franto, to běžím říct holkám.
2: No, to běž.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
4: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
5: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
4: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
5: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
11: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
14: Ahoj, tady Giorgio.
15: My name is Giovanni Giorgio.
14: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
16: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
17: Rádio Hana.

0: Rádio Haná. Životní styl.
1: Připadáte si občas bez energie? Na internetu jsme našli údajně jednoduchý trik, jak se trochu boostnout neboli nakopnout, a je to inspirované potápěči. Máme si 30 vteřin oplachovat obličej ledovou vodou a mozek prý dostane rychlejší vzpruhu než po kávě. U někoho to opravdu působit a fungovat může. Kontakt obličeje se studenou vodou může aktivovat takzvaný potápěčský reflex. Zpomalí se nám tep, stáhnou se cévy v končetinách a tělo začne šetřit kyslík pro důležité orgány. Samotný chlad nás navíc opravdu může okamžitě osvěžit a subjektivně probrat. Takže pár studených šplíchanců u umyvadla klidně vyzkoušejte, k tomu uvařte poctivé kafe a nalaďte naše rádio. Tohle trojkombo doplní energii spolehlivě.
0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne. Rádio Haná.

0: Posloucháte Rádio Hana.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Víte, že hudba uvolňuje stres a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy. A to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Do Zábřehu se v pondělí 28. září sjedou stovky krojovaných účastníků na 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Na Masarykovo náměstí se tato velkolepá událost vrací po dlouhých 12 letech a nabídne oslavu tradic z celé Hané. Jejímž vrcholem bude tradiční jízda králů. V Dluhonicích se v sobotu převrátil traktor s vlečkou, na které jeli lidé. Lehce se přitom zranilo 11 lidí, které museli záchranáři rozvést do nemocnic v Přerově a Olomouci. Přesné okolnosti této nepříjemné události už vyšetřuje policie. Ve stejný den se v obci konala traktoriáda. S nehodou však podle organizátorů tato akce nesouvisela. K nehodě došlo mimo areál i oficiální program akce.
0: Sport.
4: Bývalý reprezentační útočník Milan Baroš se na vyprodaném městském stadionu v Ostravě oficiálně rozloučil s fotbalovou kariérou. 44-letý vítěz Ligy mistrů si po 6 letech od posledního ligového zápasu užil exhibici před více než 14 tisíci diváky. V utkání plném hvězd, ve kterém nastoupili osobnosti české reprezentace i Barošovi bývalí spoluhráči z Liverpoolu či Galatasaraje, vstřelil oslavenec 4 góly. Výběr reprezentace nakonec zvítězil nad týmem Baníku 11-9, přičemž do hry se zapojili i Barošovi synové a bratr.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Na Kralickém sněžníku včera poprvé škrábali skla na autech. Na Sněžce nám v uplynulém týdnu poprvé sněžilo. Po chladnějším týdnu se nám ale začíná oteplovat. A babí léto by mělo vydržet celý následující týden. Zítra předpověď slibuje nejvyšší teploty mezi 19 až 23 stupni, to samé v úterý a ve středu. Pohybujeme se tak přibližně 8 stupňů nad průměrnými teplotami pro září. Jen po ránu se raději vybavíme teplejší mikinou nebo bundou. Noční teploty by totiž mohly spadnout až ke 4 stupňům nad nulou.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou dál pokračuje úplná uzavírka cyklostezky. A to konkrétně mezi silnicí vedoucí ke koupališti Poděbrady a Horkou nad Moravou. Omezení by mělo trvat až do prosince. Zdržet se dnes můžeme taky při průjezdu Otrokovicemi. V ulicích Tylova, Mánesova a Erbenova se koná Michalská pouť. Na provoz tady dohlíží policie. Pro ty, co v úterý plánují jet po silnici 55 na Přerovsku, připomínáme, že z důvodu stavebních prací je naplánovaná úplná uzavírka mezi obcemi Říkovice a Horní Moštěnice. Opravovaná část začíná za vlakovou zastávkou Horní Moštěnice a sahá až za dálniční exit Přerov jih. Uzavírka tady bude až do 20. října. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Víkend společně.
8: nejlepší hudební výběr.
9: Potkal jsem tě zase.

0: přejeme neděli na jedničku.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Než den přepluje do večerního režimu, podíváme se za chvíli v našem kalendáriu na to, kdo dnes slaví a čím dalším je dnešní datum významné. Přejeme vám poklidný podvečer plný té nejlepší muziky. Tu vám totiž právě teď posíláme.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si píš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
6: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku CZ.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme 27. září a dneska oslavujeme tradiční den českého piva. Tento svátek spadá přesně na předvečer svatého Václava, který je oficiálním patronem našeho pivovarnictví. Takže ideální čas na to zajít na jedno orosené. Narozeniny dnes slaví hned dvě výrazné tváře české hudební scény. Skvělá zpěvačka a muzikálová hvězda Monika Absolonová a legendární rocker David Koller. A zapomenout nesmíme ani na sváteční oslavence. V kalendáři dneska svítí jméno Jonáš. Tohle jméno má hebrejský původ, znamená holub a představuje symbol míru i čistoty. V posledních letech jeho obliba u rodičů strmě stoupá, takže ročně u nás přibude přes 400 nových nositelů. Z našeho rádia vám přejeme příjemnou neděli 27. září.
2: Jonášové, máte svátek! Dneska můžete cestovat!
3: Jen prosím ne jako ten biblický Jonáš.
2: Jak to?
3: Protože skončil v břiše velké ryby.
2: Aha!

0: sváteční cesty zavedou kamkoliv.
1: My jsme s vámi.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Rádio Hana, kalendárium.
3: Rádio Hana.

0: že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
2: Zprávy Rádia Haná.
3: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Centrum pro seniory v Holešově rozšířilo své kapacity pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Nový objekt domova se zvláštním režimem nabízí 21 lůžek, z nichž 12 představuje čisté navýšení kapacity a 9 bylo přesunuto ze stávajících prostor. Součástí projektu je také moderní zázemí pro personál i rodiny a nová zpevněná nástupní plocha pro hasiče.
0: Místní rádio, místní zpráva.
3: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětu obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Všech 13 zpřístupněných jeskyní v České republice bude otevřeno i v pondělí 28. září během státního svátku. Návštěvníci tak mohou o prodlouženém víkendu zavítat do podzemních lokalit napříč Čechami i Moravou, včetně Moravského krasu či Javoříčských jeskyní. Vedle běžných tras nabízejí vybrané jeskyně také zážitkové prohlídky v přilbách. Do 30. září navíc na webu Zprávy jeskyní ČR probíhá veřejné hlasování o nejlepší prázdninovou fotografii.
0: Sport.
3: Svitavský jezdec Martin Dopita slaví parádní úspěch v motorsportu. V letošním pětidílném mistrovství České republiky v závodech čtyřkolek si vyjel celkové druhé místo a stal se tak domácím vicemistrem. Po letech dřiny se mu navíc otevírají dveře i do světa mezinárodních závodů.
0: Rádio Haná.
4: S námi máte přehled
1: i v neděli.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se nám mohou objevit mlhy. Teplotní maxima vystoupají k 23 stupňům. Pokud plánujete výlet do hor, vezměte si sebou raději mikinu. Tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 13 až 17. Foukat by měl jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na svém nejlepším stupni. Zítra nás tak čeká naprosto ideální počasí na výlet. Úterý slibuje také slunečný den, nejvyšší teploty by měly být stejné jako v pondělí. Podobný scénář pak očekáváme i ve středu.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme uzavírku v Olomoucké ulici Na Zákopě mezi křižovatkami ulic Selské náměstí a Železniční. Práce tady potrvají až do konce října. V Sezovicích na Zlínsku si zítra dáme pozor při projíždění obcí. Od 9:30 tady bude probíhat průvod. V úterý zase počítáme při plánování cesty s uzavírkou v Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A to kvůli závodům Prostějovská koloběžka. Ať už jedete kamkoliv, za náš rádiový tým vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Víkend společně.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: životy je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Hana, baví nás bavit vás, i v neděli odpoledne.
2: Moc děkujeme, že trávíte nedělní podvečer právě u nás. Máme před sebou další exkluzivní rozhovor. Vyspovídáme top hosta. Je jím vítěz kategorie novinka v cenách Olomouckého kraje pro cestovní ruch. Posaďte se, dejte si něco dobrého a užijte si zajímavé povídání. Přejeme vám příjemnou večerní pohodu.
1: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
4: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
3: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
4: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudy.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních. Představuje 14 nejznámějších vrcholů jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
2: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Gromán, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka Vrcholy jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Posloucháte Rádio Haná.

0: Johana. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
0: Zprávy Rádia Hana.
5: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénu. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady.
0: Sport.
5: Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
0: Počasí.
6: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, jen ráno nám mohou trochu zahalit mlhy. Odpoledne budeme mít téměř letní teplo. Nejvyšší teploty slibují vystoupat až k 23 stupňům. Oteplení sebou ale přináší také sucho. Až do neděle 4. října by podle předpovědi neměla spadnout ani kapka. Proto, jestli chcete vyrazit na houby, pondělí je skvělá volba, než bude zase příliš sucho. Úterý pak slibuje taky slunečno a 19 až 23 stupňů. Podobný scénář očekáváme i ve středu. Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce. Přinášíme vám rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř plně obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování vám přejeme z našeho rádia.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio, rádio, rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
6: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
5: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
6: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
3: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: čem se píše?
1: Na našem rádiu vám šetříme čas, čteme regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Pojďme se podívat na to nejzajímavější, o čem se dnes píše na regionálních webech. Olomoucký fotbal zažívá velký reprezentační průvan. Do národních týmů všech věkových kategorií odjíždí hned 11 hráčů Sigmy Olomouc. Podrobnosti přináší Olomoucký report. Šumperští policisté se v minulých dnech opravdu nenudili. Řešili seniora na elektrokole s téměř promile alkoholu, krádež drahého mobilu v baru i srážku se Srnou. Největší kuriozitou ale byla nehoda v Bludově, kde si řidič spletl pedály a narazil přímo do zdi budovy. Více se dočteme na Šumperském reji. Od 1. října pak začíná festival Den architektury. V kraji otevře například

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

lásky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrou.

0: Radio Hana. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Radio Hana.
2: Milujeme osmdesátky.

0: Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Přejeme večer na jedničku.

Švédsky. Španělsky. Italsky. Nebo i turecky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa. Nejlepší.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme večer na jedni.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Ono se neříká nadarmo,
2: že to nejlepší na Hané je zadarmo.
3: Vzal se dva lízenky, dvě hypotéky.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme 27. září a dneska oslavujeme tradiční den českého piva. Tento svátek spadá přesně na předvečer svatého Václava, který je oficiálním patronem našeho pivovarnictví. Takže ideální čas na to zajít na jedno orosené. Narozeniny dnes slaví hned dvě výrazné tváře české hudební scény. Skvělá zpěvačka a muzikálová hvězda Monika Absolonová a legendární rocker David Koller. A zapomenout nesmíme ani na sváteční oslavence. V kalendáři dneska svítí jméno Jonáš. Tohle jméno má hebrejský původ, znamená holub a představuje symbol míru i čistoty. V posledních letech jeho obliba u rodičů strmě stoupá, takže ročně u nás přibude přes 400 nových nositelů. Z našeho rádia vám přejeme příjemnou neděli 27. září.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.
0: Rádio pro lepší náladu.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas
4: a vysíláme jen to nejdůležitější.
3: Zdlouhavě říkat vše umí kdekdo.
4: My vybíráme to podstatné.
3: Stručně,
4: užitečně,
3: pravdivě.
4: Zprávy Rádia Hana.
3: Váš spolehlivý zdroj ověřených informací
4: každý den.
5: Rádio Hana.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu. A po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině. Vítejte v Rozumově. Vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odnesi!
5: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodanku je to zapomeň, ty, ta tvoje, Bloody Mary.
6: To vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného, Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice. To všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Je? Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
7: obšťastní, oplodní.
8: Opustím moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný člověk.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
10: Z tohohle příběhu je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamerám, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to.
1: Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénu. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénu pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady. Sport. Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
2: Počasí. Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, jen ráno nám mohou trochu zahalit mlhy. Odpoledne budeme mít téměř letní teplo. Nejvyšší teploty slibují vystoupat až k 23 stupňům. Oteplení sebou ale přináší také sucho. Až do neděle 4. října by podle předpovědi neměla spadnout ani kapka. Proto, jestli chcete vrazit na houby, pondělí je skvělá volba, než bude zase příliš sucho. Úterý pak slibuje taky slunečno a 19 až 23 stupňů. Podobný scénář očekáváme i ve středu.
3: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: vzpomínky. Právě teď. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
2: Říkali, že váš otec ustíval ďábla a měl to všechno doznat před biskupem.
3: To není možné.
2: Nottingham zabavil všechny pozemky Locksleyů.
3: A ty tomu věříš?
2: Ani když mi vypíchli oči.

0: svědomí.
1: Nechci, aby mě viděli s psancem. Vypsali na tebe odměnu.
0: Kolik?
1: 100 zlatých.
0: Jenom? Brzy to bude 1000.
1: Za 1000 bych tě udala sama.

0: To ty jsi nás přivedl do téhle mizerie, Loxley.
1: Nottingham nás chce rozeštvat.
0: Už jsme rozeštvaní, boháči. Já nejsem slepý jako ten stařec. Zase chceš mít navrch? Šerif ocenil tvou hlavu na 500 zlatých. Měli bychom tě vydat.
1: A myslíš, že až bude po mně, tak vám šerif všechno vrátí?
0: Dá nám tu odměnu a všechno nám promine.
1: Omyl. Jednoho jako druhého vás pověsí.
0: A co máme dělat? Bojovat proti ozbrojencům kamením a holýma rukama?
1: Když bude třeba.

0: Všechno je záminka, abys ke mně pronikl a zabil mě. Co, Vile? Co uděláš?
1: Ale chci vědět, jestli boj dovedeš do konce, jestli se neotočíš a neprchneš jako rozmazlený boháč, za kterýho jsem tě vždycky měl.
0: Ty jsi lepší střelec.
2: Je to nebezpečné.
0: Tvůj úmysl taky.
2: Ať Azim vymyslí cokoliv, musíme to zvládnout.
3: Ty jsi pro mě přišel. Jsi naživu?
2: Zemřel bych pro tebe.

0: Rádio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
0: Rádio Hana.
2: Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda, Daniela Craiga, není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace, zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší

0: Polski. Niemiecki. Španielsky. Italský. Nebo i korejský.
1: Opan, kam nám stát?
0: Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa. Nejlepší.

sequence starts. 10 seconds.

0: Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.
1: Hudební novinka Rádia Haná.
0: Právě teď.
1: Právě teď.